0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hit Rádio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: Come here, baby. You know you drive me up a

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hit Radio 90, 5 minut před 7 jede. Tohle jsou Unique 2, s vámi už Vláďa Řepka. A jak to jede na silnicích, tak to ví Eliška.
1: Doprava.
2: Na Vsetínsku na výjezdu z Karolínky směrem na Velké Karlovice na železničním přejezdu bouralo osobní auto s vlakem. Na místě probíhá vyšetřování nehody, se zvýšenou opatrností tudy projedete. Na trase mezi Brnem a Kuřimí u České došlo k dopravní nehodě. Po nehodě stojí auto na krajnici, tak ho tam hlavně nepřehlédněte. Pozor si dejte taky na dálnicích. Na D11 na 61. kilometru ve směru na Jaroměř stojí porouchaný nákladák. Blokovaný je tu jeden pruh, přeprav na D11 na 61. kilometru ve směru na Jaroměř stojí porouchaný nákladák. Blokovaný je tu jeden pruh, připravte se na zdržení, poskakovat budete zhruba kilometr.
0: A já ještě přidávám.
2: A na D8 na 37. kilometru směr Drážďany nepřehlédněte rovněž porouchané vozidlo.
0: Eliško, díky a promiň, přidávám ještě jednou D11 směrem od Brna na Prahu, pardon, jedničku, 11. kilometr. Tam došlo k nehodě, provoz je částečně omezen, zatím zdržení minimální.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru.

0: cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspribehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes,
5: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical.
5: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Jak to dneska vypadá venku? Ráno ještě raději na lehkou bundu, teploměry ukazují teď něco kolem 11 stupňů, ale odpoledne už bundy odložíme a čeká nás příjemný pátek, polojasný a teploty kolem 20 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Dobré ráno, u mikrofonu Vláďa Řepka. Koukám po ránu na internet a všude na mě vyskakuje změna času, tak jsem trošičku začal panikařit, jestli se náhodou nepřetáčí hodiny už teď o víkendu, ale v klidu, čas se mění až za víc než měsíc. Vy jste ve správný čas, 7 hodin, na správném místě, je to Rádio 90 a hrajeme Františka od Buty.
0: Vláďa Řepka. Hit Rádio 90.

0: Kdybych teď řekl, že hraje kapela White Town, tak bych udělal pěknou chybu už pěkně po ránu. White Town je totiž pseudonym britského hudebníka indického původu jménem Jyoti Mishra. Hit Your Woman, který jsme si hráli, napsal a nahrál úplně sám v ložnici na levný syntetizátor. Tak vidíte, v ložnici se dají dělat i výděleční věci. Úspěch s tímhletím hitem slavila například i... Dua Lipa. Stejně hrajem skvěle a tak to bude i za chvilku. Devadesátky jsou zpátky, Snap, Baby Bird a Bryan Adams budou. Dobré ráno, zítra Rádiem 90 je 7.13.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
5: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
6: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
5: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
7: Jirská kletba.
5: Tak přijďte.
8: Palas, divadlo, které hraje komedie.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.

baladický a úžasný Bryan Adams. Zítra v poledne odstartuje v Mnichově slavný Oktoberfest. Chystáte se? Jestli ano, tak se jednak připravte na davy lidí a doufám, že jste pořádně našetřili. On takovej litrový tuplák stojí skoro 400. A voda a limonáda jsou jen za 300. A taky ten dav, jo. No nemusíte se bát, v Německu budou poprvé hlídat ten dav kamery s umělou inteligencí. Ale stejně si u téhletý zprávy říkám, zlatý devadesátky, pivo stálo 20, takže za těch 400 kaček bychom byli králové večera. Je půl osmí, já jsem Vláďa Řepka, tohle jsou Šalom, Petr Muk a tři krásní vokalistky a ty nám zahrají až jednou na Hit Radio 90. Dobré ráno.

0: 32 let, co Vítězslav dostal, sedl na staroměstském náměstí na kolo a vyrazil na tříletou cestu kolem světa. Stal se tak prvním Čechem, který celou planetu objel takhle. Tak vy, jestli jezdíte z práce na kole, ne abyste při pátku měli podobné nápady. Odpoledne hezky domů nebo na chatu. Za chvilku pro vás po Wakefield budu mít Michaela Jacksona, Cranberries a nebo třeba Eltona Johna. Krásné ráno v 7.41.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsem hrdina.
0: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
0: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
0: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Devadesátky.

0: Undercover a Baker Street na Hitradio 90, 6 minut před 8. Dobré ráno, s vámi je Vláďa Řepka. Víte, že dneska přijede do Česka král a že můžeme uklidit svět? Tak víc o tom za chvilku. Teď tu mám Elišku, která sleduje silnice.
1: Doprava.
2: Na dálnici D11 na trase z Prahy do Hradce Králové počítejte se zdržením do 15 minut. Na 61. kilometru v dopravním omezení komplikuje provoz nepojízdný kamion. Další zdržení čekejte na D1. Nesouvislé kolony, hlavně nákladňáků, se tvoří před Brnem ve směru od Prahy. Poskakovat budete mezi 171. a 196. kilometrem. Osobáky ztratí asi čtvrt hodinky, kamiony budou popojíždět déle. A problémy hlásí taky Pražský okruh. Na 16. kilometru směrem k letišti u sjezdu na Barrandov komplikuje provoz dopravní nehoda. Na místě počítejte se zdržením, čeká vás asi kilometrová kolona.
3: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Jo!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
1: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Už víš, co máš s tím ramenem?
11: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
10: Takže musíš zase někam jinam.
11: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
10: To bych taky potřeboval.
11: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
12: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
13: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Vraňany nabízejí
15: více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
14: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
16: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
17: Tiskne, kopíruje, skenuje.
16: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
17: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
18: Tisknu levně CZ.
19: Náplně hned. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Serveru TNCZ to v reakci na varování polského premiéra Donalda Tuska sdělil předseda vlády Andrej Babiš. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Budou hovořit o aktuální situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidíme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. No a fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vícemistr a vítěz domácího poháru ve Štruncových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0.
2: Davidovi děkujeme.
0: Počasí.
2: Jak to dneska vypadá venku? Ráno ještě na mikiny, teploměry ukazují něco kolem 12 stupňů, odpoledne už je ale odložíme, čeká nás příjemný pátek, polojasný, teploty kolem 20 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Pěkné ráno, přeje v 8, Vládě Řepka. Máte taky někdy občas takový ten divný pocit, kdy večer doma jen tak o něčem mluvíte a ráno už vám na mobilu na to skáčou reklamy? Není to náhoda. Zjistilo se, že chytrý televize nás odposlouchávají. Tak si buď dejte alobal na hlavu, anebo, to doporučuju, 90ky do uší. Česný Hox je tady.
0: Hit Radio 90 a Vláďa Řepka.

90. Hit Radio 90.

0: Energii v 8.12 na Hitradio 90 přinesli M People Just For You. Pokud si chcete dneska dát poctivě do těla, tak dobrá zpráva a prosím vás vědecky ověřená, že stačí pouhý 3 minuty maximálního sprintu. Ty pro naše tělo udělaj víc než hodina a půl šlapání na kole. Tak je mi jasný, proč jsou ty lidi, co chodí pozdě, tak hubený. To mají z toho neustálého dobíhání tramvají. My jedeme dál, za chvilku kapela Lucie a svítání. No a já si jdu vyběhnout, dvakrát sem k nám do pátého patra.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz. Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
10: Ale kdepak, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
11: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running.
19: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
19: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
19: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: firmanazážitky.cz.

Tenhle hlas můžeme poslouchat pořád. Sting 8.27 na Hitradio 90. Krásné ráno přeje Vládě Řepka. Včera měl premiéru muzikál Obyčejná holka, který si Lucie Bílá nadělila k 60. narozeninám. Kdybyste na něj skáněli lístky, tak je beznadějně vyprodáno na 2 měsíce. Lucka v muzikálu hraje dvakrát, má tam dvojroli, a víc už prozrazovat nebudu, snad jen to, že na jeviště poprvé vytáhla i svého syna a manžela. A teď je tady Lucie Bílá na Hitradiu 90.

0: Fešáci z Backstreet Boys na Hit Rádiu 90 v 8.40. Kluci jsou jak polygamní manželství. Na rozdíl od ostatních boybandů pořád spolu v původní pětičlenné sestavě. A ač si v životě taky prošli různýma problémama, tak zůstali, jak jsem říkal, jak na pódiu, tak i pod ním spolu. Aktuálně koncertují v Las Vegas a faninky z nich pořád šílí. A asi nejenom faninky, že? Popojedeme, za minutu bude úžasný hit Barbie Girl od Aquy na Hit Rádiu 90.
1: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
2: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
3: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
2: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
3: Jirská kletba.
2: Tak přijďte.
1: Palace. Divadlo, které hraje komedie.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.
8: Hi, Ken.
9: You wanna go for a ride?
8: Sure, Ken.
9: Jump in.

0: Erosa Ramazzottiho můžeme vidět znovu u nás. Přijede příští květen. Night Radio 90 je 5 minut před 9. Já jsem Vladě Řepka a hned jsem zpátky.
1: Doprava.
0: Ale nejdřív se podíváme s Eliškou Votrubovou na silnice.
2: Nehoda dvou kamionů překáží na dálnici D1 na 167. kilometru směr Brno. Do kolony se brzdí na 163. kilometru. Problém je na D1 i v opačném směru, tady na Prahu, a taky na 167. kilometru. Tady hasiči likvidují požár dodávky, i tady čekejte komplikace. Na D11 na 61. kilometru v dopravním omezení blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Kvůli tomu počítejte s kolonou, hlavně nákladňáků, a to už od 55. kilometru. Osobáky naberou okolo 20 minut. A provoz vázne i před Prahou na D5. Poskakovat budete od 5. kilometru a ztratíte asi 10 minut. Další zdržení vás pak čeká, pokud budete pokračovat až na Pražský okruh. Popojíždět budete až v Ořechu a naberete další čtvrt hodinu.
0: A já přidávám Brno, Bohunická ulice u nájezdu na Vídeňskou nabourala dvě osobní vozidla a blokovaný je jeden jízdní pruh.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
7: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
8: Tvůj pocit po projektu?
9: Jipi!
10: Jo!
8: Jé!
11: Jipi, jipi!
8: Hornbach, s námi to zvládnete.
12: Datart uvádí Dny Merien.
13: Dny Merien, jo.
12: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
13: No to je sen.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Usnula?
15: Asi jo.
14: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
15: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
14: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
18: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
19: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
20: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
21: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
22: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
10: Vinylovou? A bude sama hrát?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
23: Experto Family. Od V podlahy.
24: Počasí.
0: Přes den nás čeká většinou polojasno až oblačno. Může se objevit slabý deštík, ale nebude to nic velkého. Teploty ještě půjdou nahoru k příjemným 18 až 23 stupňům.
24: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Pěkný pátek, u mikrofonu je v 9 Vláďa Řepka. A protože je víkend na obzoru, tak je mi jasný, že spousta z vás už doma brousí nožíky a chystá košíky do lesa. Jak a kde rostou? Koukneme se houbám za chvilku na zoubek. A teď už hrajeme Belíny.
24: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Nejvíc rostou houby, jak říká moje kamarádka Martinka, houby v jižních Čechách a na Šumavě. A tam se vám klidně může stát, že když budete chodit po lese, zabloudíte do Německa nebo do Rakouska. Zatímco tady u nás v Česku jsme zvyklí vzít si z lesa úplně všechno, v Německu a v Rakousku je to jinak. V Rakousku je přísný limit 2 kg na osobu a na den a v Německu, tam v chráněných oblastech, nesmíte sebrat ani prašivku. A pokuty jdou v přepočtu do desítek tisíc korun. Což vlastně nebyla zpráva pro mě, ale pro vás, protože já bych houbu nenašel ani kdyby do mě kopla. No Doubt střídá za chvilku Phil Collins, je 9.11 a vy jste s Hitradiem 90.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
8: Dny Merien v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu.
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
12: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Chris Rea. Tohle je léto, jak si ho pamatujeme z devadesátek. Trochu líný, pěkný, taky jsme byli mladší, tak aby ne, že jo? Sweet Summer Day na Hit Radio 90 v 9.26. Pěkný pátek přeje Vládě Řepka. Ať Megan s Harrym udělají cokoliv, tak se okamžitě sletí hejno chytrých odborníků na královskou rodinu a analyzují každé jejich mrknutí oka. My bychom se na ně taky mohli podívat, ale zapneme si k tomu pračku a pořádně je v ní propereme. O co jde? Megan zveřejnila do světa idylický video z britského venkova. Děti tam skáčou v loužích, jelínci běhají, srdíčka lítají a experti hned přišli s takovým tím aha, tak oni chtějí zastínit samotného krále Karla, který jim před týdnem chladně vzkázal, že už pro něj jsou jen obyčejní civilisté a tak mu to teď vracejí přes sociální sítě. No tak tohle to jsou rodinný pouta 29, nebo spíš verze 26. Já jsem Vládě Řepka, Madonna, Secret.
1: Devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: Escucha el ritmo.

0: No tak jasně, že bych si dal nějaké pečivo. Sladké nebo slané, to je jedno, ale dostanu vždycky chuť tančit a na rohlích, kdy slyším tady Reného, DJ Boba, vyučeného pekaře a cukráře. DJ Bobo se k nám do Česka chystá 17. října, vystoupí v Ostravě. Na Hit Radio 90 dohrál před Jankem Ledeckým. Ten bude za chvíli, já jsem Vláďa Řepka a dorazí taky Michal Klein.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpídejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru, jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Dopo Odpo strávíme dneska společně a bude mi velkou ctí. Vláďu teď střídá Michal, za chviličku 10. dopolední, Hit Radio 90 je s váma taky na silnicích a na dálnicích.
1: Doprava. Hezké dopoledne přeje Eliška Votrubová. Bouralo se na dálnici D48. Na 12. kilometru ve směru z Bělotína na Frýdech Místek narazila motorka do dopravního značení. Nehoda se tu vyšetřuje, tak tam buďte pozorní. Nehoda dvou nákladňáků pak stále překáží na dálnici D1 na 167. kilometru ve směru do Brna. Do kolony se brzdí na 163. kilometru. Osobáky místem zatím projedou plynule. A na D1 zůstaneme. Nesouvislé kolony kamionů se tvoří na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Poskakovat budete mezi 163. a 196. kilometrem. Osobáky musí počítat s asi 10 minutami navíc.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Kráva, kráva, kapr, kapr.
8: Kapr, kapr, husa, husa.
9: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
10: Kruta, kruta, tchos!
9: Nech toho a pojď.
10: Tchos.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
15: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
14: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
15: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
14: A dětem přidáme helmu zdarma.
15: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
14: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Pátek 18. září bude většinou polojasný nebo oblačný. Na severu tam má odpoledne lehce sprchnout. Jinak teploty od 18 do 23 a podobně bude taky o víkendu.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Závidím vám všem, co dneska budete držet palce našim tenistům v Davis Cupu přímo v O2 aréně, kde už za pár hodin ve 3 odpoledne, tedy v 15:00, to celé startuje mezi našema tenistama a taky amíkama. Tak uvidíme, držte palce, jak to nakonec dopadne. I Michal Klein drží palce, dneska místo Markéty a přeju hezký pátek.
0: Michal Klein.
2: Hit Radio 90.

Shake.

0: Tady tu baladu Spending My Time má Per Gessle ze skupiny Roxette za své největší osobní zklamání. Napsal vlastně nádhernou píseň, skvělej song, navíc Marieta to úžasně zaspívala, jenomže jejich firma se tenkrát totálně vykašlala na jakoukoliv propagaci, prakticky jim nic nezajistila, takže z toho zas takový masivní hit nebyl. I když pravda do srdcí hudebních fanoušků se stejnak postupem času dostal. Takový možná malý páteční bonmot. No, jeden hit z jednoho Batmana, ten bych tady měl, vidím ho tady v našem playlistu, tak už za chvilku na Hit Radio 90.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
5: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
6: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
5: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
7: Jirská kletba.
5: Tak přijďte.
4: Palace, divadlo, které hraje komedie.
8: To už jsme dělali legraci.
9: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
10: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče a řidičky tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák Bčko? Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
11: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
12: La Tropical!
11: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
12: Yeso!
11: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
15: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
16: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
17: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

V 90. velký hit, dokonce i v našich končinách, Nana a jeho Lonely. Jinak teď s dovolením taková malá typovačka. Jaké slovo se podle vás nejčastěji vyskytuje v názvu písniček? A to historicky. Asi pravděpodobně nebude tolik složité najít vítěze, a sice slovo love. Opravdu láska to vyhrála na celé čáře, ale zkuste si jen tak od boku tipnout, jaká slova jsou hnedka za láskou. Těžký, lehký, no jsou to girl, night, heart, home, taky time a potom taky baby. Baby je mimochodem hnedka na druhém místě a to těsně za láskou. A třeba takový Anybody Seen My Baby od Stoneů, to bych tady měl přímo teď hned u nás na Hit Radio 90. Tak rovnou posílám a přeju fajn dopoledne.

0: Tohle byl ten song z Batmana, co jsem vám slíbil a teď taky pustil na Hitrádiu 90. Nevím tedy, jestli sledujete příběh návratu Celine Dion. Já koukám na všechna její videa, jak se vítá s fanouškama před hotelem, stále plná úsměvů a sil, přitom tedy po velmi, velmi vážné nemoci. Jako takhle, její hlas rozhodně asi není tak silný, jako byl před lety. Ale a na to jsem si prostě musel počkat, když na svém prvním koncertě v Paříži rozbalila All By Myself, že ze sebe dokázala vyždímat poslední molekulu své energie. A doufám tedy, že to nakonec celé dá. Tolik koncertů, tolik písniček během jediného večera. Celkem 26. Tak moc držím palce a All By Myself už za chviličku i tady v našem vysílání na Hitrádiu 90. Počkejte si.
1: Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova s Hitrádiem 90.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: 90 jsou zpátky.
7: Hit Radio 90. 90.

0: Už to sice dávno není Young Boy, ale vypadá furt sacramensky dobře. Paul McCartney byl na Hitrádiu 90. v pátek dopoledne, kdy jsme s vámi taky na silnicích a na dálnicích.
1: Doprava.
2: Pěkný pátek přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D1 na 167. kilometru ve směru na Brno bourali dva kamiony. Blokovaný je tu pravý pruh, připravte se na zdržení. V koloně budete poskakovat 3 kilometry. Na trase mezi Brnem a Svitavami u Černé hory došlo k dopravní nehodě. Vozidlo skončilo převrácené mimo silnici. Na místě jsou záchranáři a kolony se tvoří v obou směrech. Se zdržením počítejte taky na trase z Milníka na Slaný, a to před nájezdem na D8. V obou směrech je tu asi kilometrová kolona a práce na silnici vás zdrží v Příbrami, v Hajlově ulici. Provoz je tu řízen Kyvadlově, počítejte se zdržením.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Nové vydání magazínu Reportér.
5: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
4: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
5: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
4: A k tomu spousta dalšího čtení.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
8: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
9: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
10: Tiskne, kopíruje, skenuje.
9: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
10: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Ne, můj oblíbený hrnek.
17: Tak tohle není dobrý začátek dne.
18: No to snad ne.
19: Nemáte svůj den?
20: Tak si udělejte Alegria den.
21: Alegria dny jsou tady.
22: Se slevou 7% na zážitky.
21: Zážitkové restaurace.
22: Pobytové zážitky.
21: Adrenalin.
22: Automoto a mnohem víc.
21: U nás si vybere opravdu každý.
22: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
21: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
22: Nejlepší dárek je zážitek.
23: Firma na zážitky.
22: CZ.
24: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
25: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
26: A vemte sebou i děti.
27: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
25: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
28: Vstupenky na dětirájetour.cz.
27: Bude vejdán.
29: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
0: Počasí.
1: Sluníčko za mraky, tedy většinou, na severu tam má odpoledne lehce sprchnout. Zítra to bude krapet lepší, dokonce se sluníčkem po celém území Česka a s teplotami podobnými jako dneska od 18 do 23 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Houby rostou, tak to je motto nadcházejícího víkendu. Zas ale bacha, třeba u nás na Šumavě sice rostou, ale ne úplně všude. Tak vám držím palce v tom hledání. A docela se teda divím, že na to ještě někdo někdy nevynaleznul nějakou apku. Kde to vlastně roste? To by docela pomohlo. No nic, 11. za chvilku, Liquido právě teď a Michal přeje hezké dopoledne.
0: Michal Klaj.
2: Hit Radio 90.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Nejenom doktor Albán byl zpívající stomatolog, ale taky guru Josh alias Paul Walden vystudoval zubní lékařství. A chvilku dokonce skutečně dělal plomby a staral se lidem o jejich chrup, než tedy potom vydal své Infinity, jinak legendární instrumentálku, která je vlastně postavená na tom chytlavém saxíku, který ve skutečnosti nahrál jeden pouliční muzikant za 50 babek na první pokus. No a vidíte, nebo teď jste pravděpodobně slyšeli, z toho 50-librového solíčka, jaká se stala ikonická melodie 90. let. Na regéčko od skupiny UB40, na to si chvilku počkejte. Takže veselá melodie, veselá nálada, při pátku dopoledne, tady na Hit Radio 90. Za chvilku.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc, anebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
10: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
11: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
12: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
13: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion.prague.cz.
14: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
15: Tiskne, kopíruje, skenuje.
14: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
15: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Nákupy v online shop CZ.
19: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
18: www.onlineshop.cz.
20: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
21: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
20: Těšíme se na vás.
22: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Byl, tak jsem je taky pustil. UB40 byly teď na Hitrádiu 90. Když se dneska večer kouknete na oblohu, tak tam pravděpodobně uvidíte Venuši, tedy planetu Venuše, která se v těchto dnech rozzářila a rozjasnila natolik, že ji na nebi prostě jen tak nepřehlednete. Bude to ta nejjasnější svítící tečka, kterou v ten okamžik uvidíte. Bacha tedy, bejt váma, ideální to prý bude hnedka po západu slunce dneska večer, aby vám potom náhodou neutekla za obzor. Tak snad jí spatříte, nakonec přeci jenom člověk zas nevidí Venuši každý den. Ani World's Apart neuvidíte teď hned, ale tak aspoň uslyšíte. Tak posílám na Hitradio 90 jejich Everlasting Love a přeju fajn dopoledne. Hello.

0: Pánové z Backstreet Boys chytili svoji druhou šanci takzvaně za pačesy a vede se jim naprosto dokonale. Teď se dokonce příští týden chystají do Evropy na sérii koncertů v německém Düsseldorfu, kde čeká do začátku října celkem 10 koncertů. A jsem na to tedy upřímně hodně zvědavej, přeci jenom v té supermoderní hale Sphere v Las Vegas. To jste možná viděli miliony videí na sockách. Měli velkého pomocníka v podobě efektů, které promítali po celé té kupuly, po celé té hale. No, v Düsseldorfu tam nic podobného nemají, ale protože to je vlastně po dálnici co by dub a zbytek došel pěšky, tak možná takovej malej kulturní tip pro příští dny, jestli třeba náhodou vyrazíte. Mariah Carey ta bude pokračovat, a to už za chviličku u nás na Hit Radio 90.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
4: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: My jsme tady tomu říkávali v 90. Streets z Philadelphia, jsem si vzpomněl, teď jakože vtípek, chacha, chichy, jakože strejda, no. Tak Bruce Springsteen, ten už pomalu odchází a chviličku před polednem přichází další dopravní servis při pátku.
1: Doprava. Dobré poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Silný provoz panuje na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na výjezdu z metropole se zpomaluje před odbočkou na Benešov na 18. kilometru a popojíždí se až k mostu Šmejkalka. Opatrně jeďte i na dálnici D5. Na 19. kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut, které blokují levý jízdní pruh. A se zdržením počítejte na dálnici D1. Na 194. kilometru u Brna ve směru na Vyškov došlo k nehodě nákladního auta s dodávkou. Blokují jeden pruh. Počítejte s přerušovanou kolonou, která se tvoří od Ostrovačic. Zdržíte se asi 20 minut.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: To je úplně k sežrání.
5: Zastudena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Cože? Říkala Yogis?
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Datart uvádí Dny Marian.
8: Dny Marian, jo.
7: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Páchnoucí klimatizace po zimě?
10: V autě 40 stupňů?
9: To nechcete.
10: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
9: Jsme tu pro vás.
10: Klima Express.
9: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
10: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
9: Skočte si nakoupit.
10: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
9: Objednejte se na
10: klimaexpress.cz.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
13: Jak bych mohl?
12: Tak jak se jmenuje?
13: Maminka.
12: Restaurace, ty jsi zapomněl.
13: Prosím tě, no dovol.
12: Karle, já vsteky ze zelená.
13: No vidíš, Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na kukpau tam prechodí i ten Dejdar.
12: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
13: Neboj za to, maminka si klidně může dát humra z akvária.
14: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky.
12: Skvělý personál, úžasné prostředí, pro rodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
14: On air, online, v dabu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
15: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí 3 roky až 12 let vězení. Nemocnici museli kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí. Pacienti opoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie nástražný výbušný systém nenašla. Lidé jako příštího prezidenta nejčastěji zmiňují současnou hlavu státu Petra Pavla. S výrazným odstupem následuje premiér Andrej Babiš. Lidé by si v čele státu uměli představit i moderátora, herce a hudebníka Marka Ebena. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM Mark. České tenisty čeká boj o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Duel druhého kola kvalifikace proti Spojeným státům zahájí Jakub Menšík, který se v pražské O2 aréně utká s Lernerem Tienem. Zápas má začít v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve Bena Sheltona.
16: Počasí. Odpoledne má na severozápadě sprchnout, jinak většinou bude polojasno nebo oblačno. Zítra si užijeme sluníčka poměrně víc, což vypadá na příjemnou sobotu. No a na teploměru dneska i zítra od 18 do 23 stupňů.
14: Hrajeme vám 90ky non-stop.
16: Spears vám posílám právě dneska k obědu. Teď se dává dokupy. Vůbec nikde se neukazuje, ani netančí ta svá pověstná videa na Instagramu. Tak snad jí tady ten showbiz detox bude k něčemu aspoň trochu dobrý. Moc držím palce. A Baby One More Time posílám chviličku před 12. a zároveň přeju hezké poledne.
14: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: Hudba Michaela Jacksona trenduje na TikToku, kde se stal králem díky legendární písni Beat It. A vlastně ten celý jeho katalog se vrátil zpátky do hitparád a hlavně tedy na sociální sítě. Včetně třeba megahitu se Slashem Giving to Me. Dokonce i s tím slavným videoklipem, kde měl Michael tenkrát ruku v gipsu, páč si ji poranil při tanci a nechtěl natáčení přesouvat na jiný termín. A tak to vlastně při natáčení zakryl tou svojí slavnou bílou rukavicí. I když tedy popravdě je to vidět, je to poznat, ale na druhou stranu on to nikdy ani moc neskrýval. Spice Girls tady vidím dál v našem playlistu, teď se o nich hodně mluví, i když právě ne dvakrát v dobrém, ale i tak si holky pustíme. A to už za chvilku tady u nás na Hit Radio 90.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ. Ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

Našel jsem celkem zajímavý žebříček 10 nejotravnějších písní z 90. let, kde je třeba i Titanic od Celine Dion, anebo Mbap od skupiny Hanson, a nebo taky od Chumbawamby tady ta jejich píseň Tap Thumping. Taky když se tam neustále dokola zpívá to samý, tak se není až tak moc čemu divit. Jinak v tom žebříčku je Chumbawamba na 5. místě, nad ní potom Vanilla Ice, Ice Ice Baby na 4. Country od Billyho Ray Cyrusa na 3. a na prvních dvou místech Macarena a Barbie Girl, tedy abyste měli hitparádu kompletní. No, slyšet všech 5 najednou, tak pravděpodobně voláte chocholouška. Tak teď něco pro uklidnění u nás na Hitrádiu 90. Pomalá, poklidná od Savage Garden, Truly Madly Deeply.

0: Pro více než čtvrt milionu fanoušků zahráli teď pár dnů zpátky v Anglii Bon Jovi. A co jsem tak četl recenze, viděl videa, tak Johnovy hlasivky to nakonec ustály. Ačkoliv tedy on se nakonec rozhodnul, že některé písně prostě nejdou uspívat jako za mlada. A tak radši zvolil takovou speciální taktiku, ani se mu nedivím tedy, že prostě svůj hlas nebude přetěžovat a půjde s ním o kousek níž. Ale i tak to prý bylo údajně ohromující. A velmi tedy závidím všem, co to mohli zažít na vlastní kůži. Dokonce i Bed of Roses nakonec dal, a to celkem s přehledem. Činasky a nebo třeba taneční KLF stíháme ještě do jedné odpolední. Tak za chvilku u nás na Hit Radio 90.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
5: Na kráji zamíchej.
6: Devadesátky.
7: You got that something.
6: Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

0: zakončili činasky v pražské Troji své Open Air léto 2026. No a teď se ukázali i tady na 90, kde tedy v dalších 90kách budem pokračovat, ale až po aktuální dopravě.
1: Doprava. Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Silný provoz panuje na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na výjezdu z metropole se zpomaluje před odbočkou do Popovic na 15. kilometru a popojíždí se až k mostu Šmejkalka. Zdržíte se asi 15 minut. V Praze na Smíchově na Hořejším nábřeží u odbočky do ulice Jindřicha Plachty narazil autobus do stromu. Počítejte tam se silným provozem a s kolonou. A popojíždět budete také na dálnici D1. Na 194. kilometru u Brna ve směru na Vyškov došlo k nehodě nákladního auta s dodávkou. Blokují jeden pruh. Přerušovaná kolona se tvoří od Ostrovočic.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Franto, co pa všechno se dá sušit?
9: Ovoce, houby, bylinky i maso.
8: A tvůj bůček?
9: Ten už nestihneš.
10: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
11: Atención!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
11: Yeso!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
15: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
16: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Code v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Dneska odpoledne má pršet, a to hlavně na severovýchodě. Jinak zítra už bude obloha většinou vymetená a déšť se na sever Čech vrátí zase v neděli odpoledne. Víkend tedy bude většinou polojasný, někde oblačný, ráno čekejte mlhy, no a teploty podobné jako dneska, od 18 do 23 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Taky jste to už četli, že se AI mezi sebou domlouvá jazykem, který mu nikdo nerozumí. Zajímavý. No, někdo to vidí jako hrozbu, já bych to zas tak dramaticky nebral. To už jsme tady ostatně jednou měli, slavnou Jolandu v televizi. Taky nikdo nerozuměl, to velký špatný. No a taky jsme si s tím poradili. I když budiš jí lehká zem. Stejně jako třeba Cobainovi, kterýho vám posílám právě teď, a to chviličku před jednou odpolední u nás na 90. Michal Klein s vámi, tak přeju pěkný pátek.
0: Michal Klein.
2: Hit Radio 90.

0: Jak teď v létě zpívala Shania Twain na velkých koncertech Harryho Stylese, tak si tím vlastně udělala obrovskou velkou reklamu, že její management dokonce uvažuje o velkém stadionovém turné v roce 2027. Nejenom tedy po Británii, ale hlavně taky po zbytku Evropy, což je tedy pro milovníky country asi stejně dobrá zpráva, jako, nevím, správně naladěný banjo. No, třeba se Shania nakonec dočkáme i tady u nás, kdo ví, tak už radši pro sichr začněte leštit ešusy. A já vám přidám takovej jeden gáblík v podobě Briana Adamse. A to už za chvilku u nás na Hit Radio 90.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Jednu veselou melodii od Marka Anthonyho vystřídá teď na Hit Radio 90 taková melancholická balada od Aháčů Crying in the Rain, což je vlastně takové bohužel výstižné, vzhledem k tomu, že od loňska bojuje zpěvák Morten Harket s Parkinsonem. To je hodně smutný příběh. Už byl dokonce na dvou operacích, bohužel to tedy odnesly jeho hlasivky, ale zas to potom pomohlo něčemu jinému. Ale zpívat Mortena uslyšíme v budoucnu asi tedy jenom hodně těžko. Tak aspoň právě teď a tady u nás na Hit Radio 90, když byl ještě v plné síle.

0: hodne divoké kamarátky z 90. Skupina Shampoo a jejich Delicious. Jinak Delicious bude i další vydání hitparády Eurochart Hot 100. Teď v neděli odpoledne to si dáme reprízu, tentokrát z poloviny září 91, kde uslyšíte třeba i nemoc známou skladbu od Prince Get Off, ale teda doporučuju. A nebo třeba píseň inspirovanou slavným Elvisem. A nebo taky song, který si nakonec Arnold Schwarzenegger vybral do pokračování Terminátora. Tak už můžete teď začít tipovat, od koho to asi bude. Já budu každopádně v neděli ve 4 odpoledne na značkách. Tak Michal Klein pomalu odchází, Ivo Alač přichází. Mějte hezký víkend.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho 90kového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
2: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: minut před 14. už je ale s vámi Volnač, přeju vám krásné páteční odpoledne. Za chvíli další skvělé 90kové hity, ale teď Lucie.
1: Doprava.
2: Silný provoz panuje na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na výjezdu z metropole se zpomaluje před odbočkou do Popovic na 15. kilometru a popojíždí se až k mostu Šmejkalka. Zdržíte se asi 15 minut. V Praze na Břevnově v Patočkově ulici ve směru do centra u křižovatky s ulicí pod Drinopolem bouralo osobní auto s kamionem v levém pruhu. Počítejte tam se zdržením v koloně. A s omezením počítejte i na příjezdu do Brna od Prahy na dálnici D1, kde je několik nesouvislých kolon, hlavně nákladních aut v pravém jízdním pruhu. Poprvé se zpomaluje před Kývalkou na 180. kilometru. Plynule se jede až za křížením s Břeclavskou dálnicí D2 na 196. kilometru. Osobní auta se v levém pruhu zdrží asi 25 minut.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
11: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
10: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
11: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
10: A dětem přidáme helmu zdarma.
11: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
10: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dnes je převážně oblačno, ještě se můžou někde na severozápadě objevit i přehánky nebo slabý déšť, hlavně na horách. Večer pak srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat, nejvyšší teploty 17 až 22. V sobotu bude převážně polojasno, s nejnižšími nočními teplotami 12 až 5, nejvyššími denními 19 až 24. No a v neděli odpoledne a večer už místy zaprší, ale teploty budou podobné.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Tu minulou hodinu na Hitrádiu 90 zakončovali Ace of Base s písní Don't Turn Around. Jejíž originál z 80 má na svědomí dáma, která nám odstartuje tuto hodinu. Svým 90kovým hitem samozřejmě.
0: Hitrádio 90 a Ivo Alač.

0: Škoda, že Whitney Houston už není mezi námi. Možná bychom se dočkali pokračování osobního strážce, když je to teď v poslední době trendem. Momentálně je v kinech třeba Magická posedlost 2. A jestli se nepamatujete 28 let starou jedničku, tak před dvěma týdny zhruba se objevila znovu na DVDčkách u nás. A v tomto týdnu je venku i ultra HDčkový Blu-ray a dokonce i jeho krásná sběratelská podoba, takzvaný Steelbook, taková ta kovová krabička s motivem filmu pro fanoušky ideální. No a za chvíli tu na Hit Rádiu 90 budeme mít i něco pro fanoušky Síla.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: To je úplně k sežrání.
3: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Cože? Říkala Yogis?
5: Už víš, co máš s tím ramenem?
6: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
5: Takže musíš zase někam jinam.
6: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
5: To bych taky potřeboval.
6: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
7: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
8: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
9: Ale grepák, jsem Richard Lopat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
10: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.

Na Hitradio 90 rozdívá The Road to Hell od Kusery, no ale náš Davis Cupový tým chce koncem listopadu podniknout spíše cestu do italské Boloně, kde se bude konat finálový turnaj o tu salátovou mísu. Je potřeba v těchto dnech porazit silné Američany a už za chvíli budeme moci fandit, protože zápasy v O2 Areně odstartují ve 3 odpoledne. Co v tu dobu poběží u nás, to prozradím za moment, ale mezi tím třeba Shanice.

0: Tohle teď zpívá i v Paříži, respektive tak učinila předevčírem i minulou sobotu. No a teď to tedy předvedla i na Hitrádiu 90, tolik Celine Dion a Because You Loved Me. Blíží se 3 ve 3 hity, které něco spojuje. No a dneska konkrétně to, že ti, co je budou zpívat, slaví v těchto dnech narozeniny, tak už tipujte, koho si dáme. Za chvíli ale ještě třeba Mňága až Dorp.
1: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

hrajeme vám 90. Non-stop. Hit Radio 90.

0: podělil jsem se s vámi o svou nejoblíbenější zpěvačku. Alanis Morissette právě teď na Hit Radio 90 zpívala Head Over Feet. Máme 5 minut před 15, za chvíli 3:03, ale předtím ještě Lucie. Doprava.
1: V Praze ve Kbelské ulici před nájezdem na Novopatskou směrem do Hloubětína blokuje provoz nehoda osobního auta s nákladním. Počítejte se zdržením, kolona se tvoří od sjezdu z Cínovecké. Silný provoz panuje i na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na výjezdu z metropole se zpomaluje před odbočkou do Popovic na 15. kilometru a popojíždí se až k mostu Šmejkalka. Zdržíte se asi 15 minut. A na příjezdu do Brna od Prahy na dálnici D1 je několik nesouvislých kolon. Hlavně nákladních aut v pravém jízdním pruhu. Poprvé se zpomaluje před Kývalkou na stém 80. kilometru. Plynule se jede až za křížením s břeclavskou dálnicí D2 na stém 96. kilometru. Osobní auta se v levém pruhu zdrží asi půl hodiny.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Ahoj, my jsme Hanka
9: a Marek
8: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
9: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
8: protože pro vás máme
9: marmelády bez cukru, jahoda,
8: malina,
9: mrnka,
8: švestka
9: nebo mango.
8: Ochutnejte si bez cukru,
9: bez chemie
8: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
10: Marmelády s příběhem.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Vraňany nabízejí.
17: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
16: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
18: 90. Nejlepší.

0: počasí.
1: Dneska převážně oblačno, na horách, na severozápadě může ještě zapršet, ale večer by srážky měly ustávat a oblačnost bude ubývat. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 17 a 22 stupni. V sobotu by mělo být převážně polojasno, s nejnižšími nočními teplotami mezi 12 a 5 stupni a s nejvyššími denními 19 až 24. V neděli odpoledne a večer už by mohlo místy zapršet, ale teploty budou podobné.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Blíží se i začátek toho Davis Cupového souboje Česko-USA, který budeme určitě alespoň po očku sledovat, ale mezi tím taky 3 ve 3 na Hit Rádiu 90. Zítra slaví narozeniny Jarvis Cocker z Pulp a taky Bill Medley, majitel toho skvělého hlasu v Oscarové písni Z říšného tance, tak si je určitě za chvíli poslechneme. Ale ještě předtím si dáme dnešního oslavence Nigela Clarka z kapely Dodgy, která nabídne svůj největší hit Good Enough.
0: Ivo Alač, Hit Rádio 90. 3 ve 3.

0: devadesátkách probíhaly televizní premiéry Hříšného tance a tahle ta písnička přitom kolikrát vyšla znovu na singlu a vždycky se vrátila do hitparád. Teď jsme si ji zahráli, protože zpěvák Bill Medley zítra oslaví 680. narozeniny. Předtím jsme tu měli Come On People od Pulp, protože se 19. září narodili Jarvis Cocker, kterému bude zítra 63. No a kulatých 60 je dneska na Nigelovi Clarkovi z Dodgy a proto jsme tu měli i píseň jeho kapely Good Enough. Všem oslavencům, tedy všechno nej.
1: 3 ve 3. Na Hit Rádiu 90.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr!
7: Kapr, kapr, husa, husa!
8: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Kruta, kruta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
16: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio Devadesátka.

forever trust in who we are. No, nothing else matters. Bude víkend, budeme moci odpočívat. Nothing else matters, jak říká Metallica. Ale kdybyste chtěli nějaký víkendový zážitek, tak třeba plzeňská zoo slaví stovku a na tuto neděli připravila program nejenom v areálu, ale i v amfiteátru Lochotín s historií zoo neodmyslitelně spjatém, takže nejenom zvířátka a jejich komentovaná krmení, ale i živá hudba a křest knihy 100 let zoo Plzeň je v plánu. Stejně jako spousta zábavy pro děti samozřejmě. Jinak do Lysé nad Labem je možné vyrazit třeba na Lipicány a další koně, koná se tam jejich výstava. Taky je v plánu tradiční třebavický koláč a samozřejmě taky spousta vinobraní na různých místech v republice. Zítra pak v Praze i sousedské slavnosti Zažít město jinak a ve většině kin v Česku se o víkendu promítá za stovku v rámci kinodnu. Je prostě z čeho vybírat, tak určitě něco zvolte, pořádně si to užijte a potom klidně dejte vědět, kde jste byli. Teď už jsou tady Take That, Everything Changes na Hit Radio 90.

0: Tohle od kapely U2 z filmu Batman navždy se teď na Hitrádu 90 hodilo, protože na zítřek letos připadá ten tradiční Batman Day, konající se každou třetí zářijovou sobotu. I u nás k tomu budou nějaké veřejné akce, třeba v pražském Comics Pointu v Anglické ulici, kdybyste měli čas a převlíkli se třeba za Batmana. Jinak Menšík hodně ztrácí v prvním setu, tak musíme víc fandit.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Devadesátky jsou zpátky.
7: Hit Radio 90.
8: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Santana, povolali Roba Tomase z Matchbox 20 a vznikl tenhle obrovský hit konce 90. let Smooth. Teď nám doznívá i na Hitrádiu 90, 5,5 minuty před 16. je čas na aktuální informace od Lucie.
1: Doprava.
2: Asi 20 minut budete popojíždět na Pražském okruhu směrem na Modletice od 23. po 18. kilometr. Silný provoz je také na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na výjezdu z metropole se zpomaluje na 10. kilometru a popojíždí se až k omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se kolem půl hodiny. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy je několik nesouvislých kolon, hlavně nákladních aut v pravém jízdním pruhu. Poprvé se zpomaluje na stém 81. kilometru. Tady se zdržíte téměř hodinu.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
11: Umělá inteligence ruší pracovní místa.
12: Tuhle práci nikdo ne...

0: ideálně i praxi v oboru? Přidej se k nám. Kontaktuj nás na dpp.jobs.cz.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: V sobotu by mělo být převážně polojasno s nejnižšími nočními teplotami 12 až 5 a nejvyššími denními 19 až 24. V neděli odpoledne a večer už místy zaprší, ale teploty by měly být podobné.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Česko dneska žije Davis Cupovým soubojem s Amerikou. Menšík s Tienem prohrál první set relativně hladce 2-6. V tom druhém je to momentálně 1-2. Kuba teď znovu prohrál své podání, tak věřme, že se ještě schopí a že to otočí. Budeme držet palce, mezitím si dáme Phone on Blondes.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Elton John sice preferuje psy, jeden mu dokonce šel za svědka, ale s kočkama se taky nechal třeba mnohokrát vyfotit a taky je má teda rád. No a hitem, který dozněl na Hitrádiu 90, doprovodil animák Ví král, jak jistě víte. A teď prý byla v Bolívii objevena úplně nová kočkovitá šelma, respektive ví se o ní už spoustu let, ale až teď se potvrdilo, že jde opravdu o nový druh. I tohle se teda pořád může stát. U kočky se to stalo po více než 100 letech. Za chvíli na Hitrádiu 90 muž, který se měnil v černého pantera.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
3: Snídani?
2: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
3: Oběd?
2: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
2: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
2: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
5: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
6: Tak abyste ho nepromeškali.
5: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
6: Garanci kvality i výhodného financování.
5: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
10: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
16: Hit Radio. Hit Radio.

Tahle kapela u nás byla už několikrát, naposledy předloni v Praze a vždycky hrála i Wild World, stejně jako teď na Hitrádiu 90, tolik Mr. Big. Na našich sociálních sítích, konkrétně třeba na Facebooku Hitrádia 90, jsme dneska zveřejnili informaci o tom, kdo do Prahy přijede přesně za rok. Tak mrkněte, kdo tedy dorazí 18. září 2027 do O2 Univerza. V hale vedle se teď hraje tenis, Menšík s Tienem prohrál, tak Lehečka musí porazit finalistu US Open, no, budeme držet palce. A teď si k tomu zahrajeme Ace of Base a The

0: hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Army of Lovers s obrovským hitem Crucified zakončí další hodinu na Hitrádiu 90. Máme necelých 8 minut před 17. Je čas na náš zpravodajský servis. Za chvíli bude mít pro nás Dominik souhrn zpráv. Ještě předtím Lucie dopravu.
1: Doprava.
2: Asi 20 minut budete popojíždět na Pražském okruhu směrem na Modletice, a to od 23. po 18. kilometr. Silný provoz je také na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na výjezdu z metropole se zpomaluje na 9. kilometru a popojíždí se až k omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tu kolem 40 minut. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy se tvoří nesouvislá kolona mezi s tím 78. kilometrem až po sjezd na Břeclav. Tady se zdržíte kolem půl hodiny.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
3: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 za

0: vyučených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
3: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
2: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
3: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
2: A dětem přidáme helmu zdarma.
3: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
2: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, bardos.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DAB i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré odpoledne, máme pro vás přehled zpráv. Česká policie v posledních dnech kvůli ruským hrozbám operativně posílila hlídky u nádraží hromadné dopravy. Řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Předseda vlády Andrej Babiš včera uvedl, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Trest pro psychiatra Jana Cimického platí. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal vinu lékaře ve všech bodech obžaloby. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Hasiči zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Vyhlášen byl 3. stupeň poplachu ze 4. Obyvatelům okolních obcí je doporučeno nevětrat. České korunovační klenoty si od zítřka bude moci prohlédnout široká veřejnost. Zatím je mohly ve Vladislavském sále Pražského hradu vidět pouze školní skupiny. Výstavu bude možné navštívit do pondělí 28. září. Za vstup nedáme ani korunu. Čeští tenisté prohrávají v utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu s Američany 0-1 na zápasy. Jakub Menšík v úvodní dvouhře podlehl Lerneru Tienovi. Srovnat skóre se teď pokouší Jiří Lehečka, jehož soupeřem je Ben Shelton.
2: Počasí. A já to ještě doplním o informace od meteorologů, jaký by měl být víkend. V sobotu polojasno, s nejnižšími nočními teplotami 12 až 5, nejvyššími denními 19 až 24. V neděli by odpoledne a večer už se mohly k tomu přidat nějaké ty přehánky nebo déšť místy, ale teploty by měly být podobné 18 až 25.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Co máte, pánu, dneska v 9 večer? Já teda doufám, že budu mít nohy nahoře a budu doma koukat na nějaký pěkný film. No a co ATB?
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Jeden devadesátkový hit s názvem Strong Enough už jsme tady dneska měli, zhruba ve 3/4 na 4 od Cher. Tohle byla mnohem klidnější variace na stejné téma v podání Cher, Sheryl Crow. Tolik její Strong Enough, za chvíli Erasure nebo Madonna na Hit Rádiu 90.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Polská dvojka hrála lépe proti české jedničce, tak teď hraje momentálně o něco líp naše dvojka, Jirka Lehečka, proti americké jedničce, Benu Sheltonovi. Ten měl už několikrát velké problémy udržet si svůj servis a jednou se mu to nepovedlo. Prohrává s Jirkou 2-4 v prvním setu a to potřebujeme. A co taky potřebujeme ve vysílání Hitrádia 90, je náš pravidelný filmový hit 6. Za chvíli je tady s malinkatým zpožděním, ale teď už Tom's Diner.

0: tuned all their life, radio listeners!
1: Tohle byl náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Rádiu 90. Zazněl v kultovním filmu Singles v češtině Mládí, který byl o grungeové scéně v Americe a bylo v něm tak několik písní Pearl Jam a Chrise Cornella, kteří si v tom filmu i zahráli. Ale byla tam i ta skvělá věc kapely R.E.M. Radio Song, která teď obohatila páteční playlist Hit Rádia 90, vzhledem k tomu, že dneska je to přesně 34 let od premiéry filmu Singles v severoamerických kinech. No a ještě by to chtělo taky nějaký aktuální info o dopravě.
2: Doprava.
3: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Asi 15 minut budete popojíždět na Pražském okruhu směrem na Modletice od 23. po 18. kilometr. Kvůli tomu brzdí i příjezd do Prahy po dálnici D5 od 5. kilometru na přibližně 10 minut. Silný provoz je na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na výjezdu z metropole se zpomaluje na 9. kilometru a popojíždí se až k mostu Šmejkalka. Zdržíte se kolem 40 minut. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy se tvoří nesouvislá kolona mezi tím 81. kilometrem až po sjezd na Břeclav. Tady se zdržíte kolem půl hodiny.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz.
2: 90 jsou zpátky. Hit Rádio 90. 90.

0: Hit Radio 90.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
7: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na dětiraje.cz.
9: Bude vejdán.
11: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
12: Mami, já mám řidičák.
13: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
14: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu.
15: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
16: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
20: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
21: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
22: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
2: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
3: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
4: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Hitrádio 90.
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
2: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion@prague.cz.
3: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
4: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
5: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
4: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
5: Irská kletba.
4: Tak přijďte.
3: Palace, divadlo, které hraje komedie.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já.
4: Tak příště domo.
5: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: To je úplně k sežrání.
7: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkně

0: najdete na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Cože? Říkala Yogis?
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
5: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: 90.

0: Hit Radio 90.
1: Hrajeme vám 90.
2: Non-stop.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90.

0: stát za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Nájemní dům v Tříteči na Pardubicku za 21,5 milionu. Byt Triposina v Orlickém Záhoří za 4 350 000. Ještě jeden nájemní dům v Tříteči za 11 milionů 100 000. Byt na Plus KK Praha Vysočany za 5 650 000. A rodinný dům ve Zlíně Matcové za 10 770 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Ne, můj oblíbený hrnek.
5: Tak tohle není dobrý začátek dne.
6: No to snad ne.
7: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
8: Alegria dny jsou tady.
7: Se slevou 7% na zážitky.
8: Zážitkové restaurace.
7: Pobytové zážitky.
8: Adrenalin.
7: Automoto a mnohem víc.
8: U nás si vybere opravdu každý.
7: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
8: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
11: Gap. Individual style for every generation.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
15: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
16: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
17: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

Nejvíc devadesátek v českém éteru. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Na webu i v DABu. Hit Radio 90.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Právě posloucháte Zónu lásky na Hit Rádiu 90.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí.

0: www.chcigranule.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90. 90. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení.

0: Cože pro vás máme?
1: Marmelády bez cukru.
2: Jahoda.
0: Malina.
2: Mrnka.
0: Švestka.
2: Nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru.
2: Bez chemie.
0: A bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.